pri stol, blízde plávam čez oblák, in merí, že težok zrák, albo slunce, albo sneg, mene grab nervozan smeh, rad bi